0: Bile su ovo kanconi antike Petra Bergama u izvedbi Zagrebačkog puhačkog trija u sastavu Branko Mihanović, oboa, Anđelko Ramuščak, klarinet i Zvonimir Stanislav, fagot. Uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.